ten nic společného, tam je asi ta agrese. A jsem rád, že z tomu nasadil takovou tu správnou tvář, protože si myslím, že to je něco, co s náma je, bude, že to pro spoustu lidí je hodně zajímavý. Popřeju ti, aby se

svou hlavou, jak makovice žije, on dobře ví, jak s náma to je, říká, ber nebo nech ležet,

0: Až jako a pak jel dál, no.
1: No, o tom to je, protože ta atmosféra je tam neopakovatelná. Na každé akci je trošku jiná, vlastně podle toho, jaký ta akce má jako výzor, o čem je. Ale po každý je to krásný, pod širým nebem, když jsou

0: Vy deláku dokáže představit,
1: to
0: co se
1: dostává pořádný
0: v tom
1: cel,
0: těle
1: sportovec.
0: odehrává. Takže ten sport je opravdu náročný po všech stránkách, jak fyzicky, psychicky.
1: Pak se tam

0: to bude.
1: Také jsme vlastně přišli na to před vaším koncertem, že se známe z pražského mediálního světa, alespoň od vidění, ne osobně. Jak vy to máte teďka s televizní obrazovkou? Protože člověk, který pracuje v televizi, nemá čas sledovat.

0: překreslení toho
1: Na
0: znaku a toho
1: takovýhle
0: na ten
1: materiál
0: samet. Je to vyšívaný
1: sametový.
0: vlastně na hodně hustým sametu
1: Jasně, a
0: a
1: na to nic
0: ne,
1: nenamaluješ.
0: na to nic nenamaluješ. Takže a na báze s překreslením.

0: jsou z Blanska.
1: Jo, tak to tak teda jako je. No, ale na tu, já nebudu se ptát víc na tu levou pravou, protože posuneme se dál. Je vidět, že na té kytaře už

aktivně do oslav 33. výročí obnovy Hořických pašových her. Pro tebe vlastně jedna štrka skončila, druhá začíná. Jak se cítíš takhle?

MMAčkařů, ale i fotbalistů jsou to kolena, takže já jsem si dodělal koleno, pak jsem šel na operaci, naivně jsem si myslel, že se ještě ke sportu vrátím, ale samozřejmě byl jsem

Tady. Hořické kulturní léto se znovu přihlásilo o své slunné místo mezi jihočeskými festivaly. A že hned při úvodní slavnosti městy se hořit

0: publice. No, ale jako myslím si, že i on jako pomalu tu kariéru uzavírá, takže
1: Nicméně tady s námi a mě v podstatě jako malé

neméně divoký šlechtic, diplomat, falzifikátor a strateg Oldřich II. Z Rožmberka. Využil oslabení královské moci a položil základ rožmberskému dominiu. V roce 1445

Havlíček. To byl vlastně principál, byl to princip, ředitel je moc vznešené slovo, byl to principál kočovné.

někam hodili prostě na táborák, je dendrochronologicky takhle datovaný. To, co vlastně ještě hodně tomu městu v těch posledních letech pomáhá, je právě dendrochronologická metodika, která

jakékoliv úcty k předkům, došlo k devastaci hřbitova i márnice. Podlahy kostela byly později téměř kompletně rozkopány hledači pokladů. Ti vnikli